lo meto. Vamos a jugar, dale, yo me pongo sato. Yo te

big life on.

that house music is freedom.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme na těleso, které si zaslouží potlesk už jen za drzost. Jmenuje se Chariko, obíhá slunce kdesi mezi Saturnem a Uranem a měří v průměru pouhé 250 kilometrů. A ono má prstence. Dva. Jakoby si malý asteroid řekl, že když to zvládne Saturn, zvládne to i on, jen v menším provedení. Jak popsal portál space.com, astronomové z Institutu astrofyziky Andaluzie teď pomocí vesmírného teleskopu Jamesa Webba zjistili, že se ty prstence mění. Vnitřní zhoustl, vnější naopak prořídl. Měřili to metodou zákrytu hvězdy, tedy sledovali, jak Chariklo při přeletu ubírá hvězdě světlo. Přesnost zajistila i evropská mise Gaia. Příčina změn zůstává záhadou. Vědci přiznávají, že musí přepsat představy o tom, jak prstence u malých těles vznikají a co je drží.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jste velmi šťastný muž, majore Petrovský. Byl jste vybrán pro poslání nejvyššího významu.
2: Špionážní román Čtvrtý protokol od Frederika Forsytha zahajuje 16. září 1984 své vedení žebříčku bestsellerů deníku New York Times a bude mu vévodit 7 týdnů.
1: Slyšel jsem, že jste v tajných operacích ten nejlepší, jaký může být. To potřebujeme.
2: Titul románu odkazuje na smlouvu o nešíření jaderných zbraní z roku 68, která v románovém světě obsahuje také 4 tajné protokoly. Přísně utajená skupinka mocných se je však rozhodne porušit a vyšle nekompromisního zabijáka z KGB, aby ve Velké Británii sestrojil atomovou bombu, jejíž výbuch má ovlivnit předvolební kampaň a porušit mocenskou rovnováhu ve světě.
3: Pane bože, co jsem to udělal?
4: Zradil si svoji zemi, předal si množství tajných informací Moskvě a řekl bych, že si oslabil NATO možná nenapravitelně.
2: Forsyth v románovém thrilleru opět buduje slušné napětí na pozadí činnosti tajných služeb v době studené války a vykresluje nebezpečné mechanismy nekontrolované moci. Čtvrtý protokol se v roce 87 dočká také své filmové podoby, kde se proti sobě postaví agenti v podání Michaela Caina a Pierce Brosnana.
4: Okamžitě obnovíš své tajné kontakty s Moskvou, ale tentokrát ti ty informace připravím já. Je to jasné? Později, až s tím skončíme, uvidíme, jak s tebou naložíme.
0: Powerplay.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Netflix nasadil filmovou tečku seriálovému komediálnímu hitu Chci mluvit se svým agentem a také nizozemské drama Dokonalá lež. Sky Showtime streamuje druhou řadu polského krimi Osudová pouta a Leonardo DiCaprio nabízí zdarma na svém YouTube profilu dokument Januny o domorodé náčelnici z brazilské Amazonie, která přežila 6 pokusů o vraždu. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Bravo Andrea, c'est courageux ce changement de carrière.
1: Tellement contente de faire le film d'Andrea.
2: Arrêtez, ça m'excite là.
3: Mais tu vas pas commencer ton film sans producteur.
4: Je vais te proposer d'être ma productrice.
5: T'as cette nature enjouée que j'adore, et ce depuis toujours.
4: Banco.
6: Action. Na Netflixu se po 5 letech znovu otevírají dveře pařížské agentury ASK. Oblíbený francouzský seriál Chci mluvit se svým agentem dostal celovečerní tečku. Andrea, kterou opět hraje Camille Cotin, už nikomu nevyjednává smlouvy. Splnila si sen a chystá svůj režijní debut. Jenže od první klapky se všechno sype. Hlavní hvězda z projektu vycouvá, s producentem se nepohodne a tak zavolá bývalé asistence Noemi v podání Laure Calamy, která mezi tím zakotvila u reality show. Andrea si myslí, že ji snadno ukočíruje. Omyl. Přijde přeobsazování, jedna katastrofa na place za druhou a k tomu soudní spor o dceru. A do toho chaosu se postupně sjede celá stará parta z agentury, každý s vlastním egem a s nevyřízenými účty. Seriál běžel ve Francii v letech 15 až 20 a díky Netflixu se z něj stal celosvětový fenomén. Jeho kouzlo stálo na jednoduchém triku. V každém díle hrály skutečné hvězdy sami sebe, jen s notnou dávkou nadsázky. Tahle tradice pokračuje i ve filmu. Jako on sám se objeví George Clooney a podle vlastních slov neváhal ani vteřinu. Přidávají se Eva Longoria, Leticia Casta nebo Laurent Lateef. Režie se ujala Emily Noble a scénář napsala tvůrkyně seriálu Fanny Herrero. Mimochodem originální název 10% znamená 10%, přesně tolik si agent bere z hereckého honoráře. Kdo seriál viděl, ví, že nejlepší scény nevznikaly před kamerou, ale za ní. Tentokrát drží kameru v ruce sama Andrea. Co by se tak mohlo asi pokazit? Chci mluvit se svým agentem. Filmové pokračování francouzského hitu najdete nyní na Netflixu.
7: Ty espèce de bulldozer, tu passes en force.
8: Hey, on va échapper!
7: Tu viens de torpiller ton propre film.
8: Il est pas mort, mon fils.

0: Floresta.
1: Não é só floresta. É a mãe. Dnes mám pro vás také tip, který se do naší běžné rubriky nevejde. Dokument Janony totiž nenajdete na žádné velké streamovací platformě. Najdete ho zdarma na YouTube kanálu Leonarda DiCapria. Rakouský dokumentarista Richard Latkany natáčel 5 let Žumu Šipaju, první ženu ve funkci náčelnice v regionu středního Xingu v brazilské Amazonii. Žuma přežila 6 pokusů o vraždu, protože se postavila ilegálním zlatokopům, těžařům a lidem, kteří zabírají půdu. Během natáčení se z aktivistky stala první brazilská tajemnice pro práva domorodých obyvatel na nově vzniklém ministerstvu. Po boku jí stojí manžel Hugo Loss, který u brazilské inspekce životního prostředí vede speciální operace a osobně vyráží na razie do ilegálních dolů hluboko v pralese. Latkany je jméno, které znáte, i když si to možná neuvědomujete. Natočil ekotriller Sea of Shadows o vymírající svinuše kalifornské a spolurežíroval The Ivory Game o pašování slonoviny. Obojí produkoval právě DiCaprio a obojí vypadá spíš jako akčňák, než jako přírodopisný dokument. Janony jede ve stejné stopě. Je to zároveň thriller o razi v pralese a milostný příběh dvou lidí, kteří během celého toho boje čekají dítě. Snímek měl premiéru jako závěrečný film festivalu Tribeca, prošel 35 festivaly ve 12 zemích, pozbíral přes 20 cen a dostal se do užšího Oscarového výběru 15 dokumentů. Podle tvůrců a jejich kampaně žádná z velkých streamovacích platform film nasadit nechtěla, prý se takové dokumenty nesledují. Tak si s tím DiCaprio poradil po svém a pustil ho celému světu zadarmo. Symbolicky 5. září na Den Amazonie. Celý dokument Janony najdete na YouTube kanálu Leonarda DiCapria. Je bez českých titulků, takže se hodí angličtina nebo třeba portugalština. A pokud vás zajímá, jak takový film vzniká 5 let v místě, kde se po lidech střílí, tohle je asi nejlepší možnost, jak to zjistit. Link ke shlédnutí snímku a další informace o Junany najdete v článku na našich stránkách zunradio.cz. Indigenous people dying at alarming rates,
2: victims of the onslaught of illegal mining. Estamos em guerra há muito tempo.

0: prowadzę śledztwo w sprawie śmierci Michaliny Badury.
1: To są moje pierwsze zajęcia, dopiero przyjechałam.
0: Na roku z nimi była.
2: Na Sky Showtime se vrací polská krimi Osudová pouta druhou řadou a tentokrát opouští hory. První řada zavedla antropoložku z Krakova Anku na Podhalí mezi horaly a jejich tajemství. V Polsku to byla bomba. Seriál během pouhých 2 týdnů rozkoukala skoro polovina polských předplatitelů Sky Showtime a stal se tam nejsledovanějším seriálem platformy od jejího spuštění. Ve druhé řadě se Anka v podání Marie Dembské a novinář Bastian, kterého hraje Maciej Muszał, přesouvají do Slezska. V Gliwicích někdo brutálně zavraždí studentku architektury a způsob, jakým to udělal, až nepříjemně připomíná sériového vraha Pionka, přezdívaného Upír ze Šombierek. Jenže Pionek sedí za mřížemi. Že by napodobitel? Policie tápe a každá další stopa vede spíš do slepé uličky. Pionek je čistě fiktivní postava z knižní předlohy manželů v Kužminských. Autoři se ale inspirovali skutečnými případy a místními legendami. Šombierky jsou čtvrť Bytomy a právě tady, kdy si řádil skutečný sériový vrah přezdívaný Upír z Bytomy. V Polsku se druhá řada jmenuje Pionek. Je to jméno vraha, ale zároveň polský pěšec. Takže otázka zní, kdo tady s kým hraje šachy? Druhá řada má 6 dílů, první 2 jsou venku, další budou přibývat každý týden. Osudová pouta najdete exkluzivně na Sky Showtime a pro ty, kdo začínají od nuly, je tam k dispozici i první řada.
3: Všechno nejlepšího.
1: Bastian, błagam cię, powiedz, że nie będziesz o tym pisał.
4: Słyszała pani o zabójstwie studentki w Parku Śląskim?
5: Przypomina zabójstwo wampira z Trąbierek.
6: To jest złe miejsce!

0: Wat wilde u ons vertellen?
1: Alles. We wilden de stad uit. Het lag zo mooi.
2: Het is hier doodstil.
1: Oei.
3: Na Netflixu je nový nizozemský seriál Dokonalá lež a název vlastně prozrazuje skoro všechno. Karen se s manželem a dětmi přestěhuje z Amsterdamu do zazubané vesnice kousek od Amstru. Nováčky tu hned vezme mezi sebe parta přátel, která si říká Ed Club, volně přeloženo jídelní klub. Drahé večeře, dobré víno, vily a život bez brzd. Idyla trvá přesně do chvíle, kdy jedna z vily lehne popelem. Kamarád Evers v plamenech zemře, jeho žena a děti přežijí jen tak tak. A Karen začne zjišťovat, že to krásné přátelství drží pohromadě hlavně lži. Každý tu něco tají. Karen se rozhodne přijít na to, co, jenže otázka zní, kolik ji ta pravda bude stát. Předlohou je bestseller Saskia Noord, jedné z nejúspěšnějších nizozemských autorek napínavé literatury. Jejich knih se prodalo 3,5 milionu výtisků a vyšly v 15 jazycích. Seriál přitom není první adaptací, podle stejné knihy vznikl film už v roce 2010. Kdo někdy chodil na společné večeře, kde se všichni usmívají tak nějak divně moc, ten ví, že po desertu obvykle přichází drama. Tady rovnou i z hasiči. Seriál Dokonalá lež najdete nyní na Netflixu.
4: Komen jouw vrienden dan al het geld?
1: Ja.
4: Ja?
1: Ja.
4: We hebben allemaal wel geheimen. Toch?
5: Gaat die Evert een probleem zijn?
1: Waarom was Hanneke zo achterdochtig? Wist ze iets?
6: Bij een brand in Berg aan Zee is gisteravond een 46-jarige man omgekomen.

Ještě než se rozutečíme, mám pro vás přehled všeho, co tento týden přibylo on demand. Typem týdne je tentokrát titul, který na žádné velké platformě nenajdete. Rakouský dokumentarista Richard Latkany 5 let natáčel s domorodou náčelnicí z brazilské Amazonie, která se postavila ilegálním zlatokopům a přežila 6 pokusů o vraždu. Dokument Janony se dostal do užšího oscarového výběru, jenže streamingy o něj nestály. Producent Leonardo DiCaprio ho proto pustil zdarma na svůj YouTube kanál. České titulky zatím chybí, anglické tam jsou. Apple TV Plus vsadil na australský thriller Pohřešovaná. Patrick Bramall hraje bývalého detektiva, dnes operátora tísňové linky, kterému před 11 lety beze stopy zmizela dcera. Když mu zavolá vyděšená dospívající dívka, je přesvědčený, že je to ona. Po jeho boku hraje Maxim Peak. Na Disney Plus startuje druhá a zároveň poslední řada korejského krimiseriálu Made in Korea. Děj poskočí o 9 let dopředu. Hyun Bin jako agent KCIA dál šplhá k moci. Na Edison Line je nově australský animák Princezna Kosmolesba, držitelka berlínské ceny Teddy. Introverzní princezna Saira se vydává na intergalaktickou misi, aby ze spárů incelských mimozemšťanů vysvobodila svou bývalou přítelkyni. Drzé a ujeté. Netflix má tento týden nejnabitější program. Vrací se izraelská fauda s 5. řadou. Doron se 2 roky po útocích ze 7. října pere z PTSD a zaplete se do operace v utajení v Marseille, kde se k obsazení nově přidala Melanie Laurent. Francouzský šmrnc a humor přináší i film Chci mluvit se svým agentem, ve kterém se bývalá agentka Andrea pouští do režie a na plac se jí sjede celá parta z agentury ASK i George Clooney. Z Nizozemska dorazil seriál Dokonalá lež o partě bohatých přátel, jejichž idylu rozmetá požár luxusní vily. Tyler Perry po letech znovu svolává páry na Netflix v komedii Proč jsem se to vlastně ženil, tentokrát na svatbu a s ním se vrací i Taraji P. Henson. V dokumentu Neslýchané Mr. T si legenda z A-teamu a Rockyho 3 sama vypráví, odkud se vzalo číro, zlaté řetězy i slavná hláška. Dnes k tomu přibyla španělská komedie Go Team o teambuildingu kdysi slavné sýrařské firmy, který se zvrtne, jakmile se rozkřikne, že se chystá propuštění. Netflix nabízí i animovaný seriál pro dospělé Dank. Sleduje 2 sourozence z New Yorku, jejichž bezstarostný život naruší přehnaně úspěšná starší sestra. A pro milovníky stand-upu je tu americký komik Stavros Halkias se svým druhým speciálem Uncle Stuff. Prime Video nabídne od zítřka korejskou romanci Love Other Than Yours. Pár, který spolu chodí 10 let a má před svatbou, ona co by filmová režisérka potká někoho jiného. Sky Showtime přináší 2. řadu polské krimi Osudová pouta. Antropoložka Anka a novinář Bastian se tentokrát přesouvají z hor do Slezska, kde někdo vraždí přesně jako sériový vrah, který už léta sedí za mřížemi. A dnes tu přistál i Mockument The Moment, ve kterém si Charlie XCX zahrála fiktivní verzi sebe sama, popovou hvězdu těsně před prvním velkým turné. Vyhnou se tam třeba Alexander Skarsgård nebo Kylie Jenner. Tak to je kompletní úroda tohoto týdne na streamingu a o víkendový program máte postaráno. Hovk!

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Přehled titulů z trailery, které jsme tento týden probírali, najdete, víte kde. Na našich stránkách zoomradio.cz jako vždy. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu s mou maličkostí, ale hlavně, a to je to nejdůležitější, že pravidelně ladíte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus, to je na beton. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

Mission Starter. A guten Morgen, everybody. Takto pri pondelku. Zdravá sample, začína rana vece, toto je Zoom Radio DAB+. Ovie, ovie.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pokiaľ sa chceš dostať do raja, vieš, čo si máš kúpiť. Hyundai. Amen. Morrissey, Fermo, Barbara Tucker, Let Me Be.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.
7: Tak co? Dobrý?

disco, funky, jazzy, groovy. Erwin & Fire, September. Češtine záží.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako
2: služba. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentru.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Matter. Let the journey begin.
1: My si poďme povedať pápala.

0: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
1: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
0: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
1: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
0: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
1: Ne, zrušit.
0: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
1: Já chci prostě někam vyrazit.
0: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
1: Ne, přeskočit.
0: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
1: Cože? Vždyť ty seš robot.
0: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
1: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
0: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
1: Já se chci jen někam podívat.
0: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
1: Chci si užít dan zgatvá.
2: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
0: Zadejte cílovou destinaci.
2: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. This is a power play.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Dnes nás čeká španělská černá komedie Tenhle tým letí na Netflixu, kde se firemní team building změní v bitevní pole. Sky Showtime uvádí exkluzivní dokument The Moment s Charlie XCX. Korejská romance Love Other Than Yours vás dojme na Prime Video a poslední řada The Last of Us vzniká definitivně bez Naughty Dog. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: ¿Hola?
1: ¿Qué haces aquí?
0: ¿Vuelvo hoy?
1: No, vuelvo ya mañana.
0: Tengo una cosita que contar.
2: Señores, se acabó la fiesta, ¿eh?
0: El team building de este año.
3: Na Netflixu nově najdete španělskou černou komedii Tenhle tým letí. A jestli vás v práci čeká podzimní team building, možná si ji pustíte až po něm. Firma Tio Moja ale zbývala kdysi nekorunovanou královnou španělských sýrů. Dnes už je to trochu zrezivělý podnik, který se snaží hlavně udržet ono zdání. Vedení proto vymyslí motivační výjezd do vesnice, kde firma kdysi vznikla, aby se zaměstnanci vrátili k tradičním hodnotám. Nadšení se nekoná a když vyjde najevo, že se chystá hromadné propouštění, z výletu na venkov se stane bitevní pole plné podlézání, zrady a vynášení informací. V hlavních rolích se představí Maribel Verdú a Alejandra Jiménez jako zaměstnankyně, která se právě vrátila z mateřské. Scénář napsali Adolfo Valor a Cristobal Garrido, autoři španělského sitcomu Camera Café, a produkovalo ho studio Zeta, které stojí i za úspěšným seriálem Elita. Maribel Verdú při propagaci filmu dokonce prohlásila, že by to klidně mohl být horor. Tenhle tým letí najdete nyní na Netflixu.
4: ¿Pero para qué quieren ticket de restaurante si coméis siempre de tupper?
5: ¡Pero para blanquear, como hace todo el mundo!
6: Expiramos y borrón y cuenta nueva.
7: Salir fuera en cada prueba y pisar cuellos.
8: Metafóricamente.
7: ¿O no?
9: ¿Pero estás de coña?
10: 3, 2, 1, cheese.
11: ¿Tak co? ¿Dobrý?

Seriál The Last of Us od HBO se blíží k finále, jenže tentokrát bez lidí, kteří celý příběh vymysleli. Neil Druckmann, autor herní předlohy a šéf studia Naughty Dog, v rozhovoru pro The Washington Post potvrdil, že on ani jeho studio nemají na třetí řadu žádný tvůrčí vliv a přiznal, že vlastně ani neví, jak natáčení pokračuje. Druckmann ze seriálu odešel už loni v létě, aby se mohl naplno věnovat nové hře Intergalactic. S ním odešli i další scénáristé spojení s herní předlohou, takže kormidlo teď drží sám Craig Mazin, spolutvůrce seriálu a autor oceňovaného Černobylu. Třetí řada převezme pohled Abby v podání Caitlin Dever, vrací se i Bella Ramsey jako Ellie. Natáčí se od března v Kanadě, premiéra je plánovaná na rok 2027 a podle šéfa HBO Caseyho Bloise to bude nejspíš řada poslední. Hráči ale truchlit nemusí. Druckmann naznačil, že Naughty Dog's The Last of Us ještě nekončí a má rozpracovaný hned několik projektů. Po rozporuplně přijaté druhé řadě bude mít Mazin co dokazovat. Přiznejme si, druhá řada byla nekonečně zdlouhavé peklo, co nemělo co říct. My jsme vydrželi jen několik dílů a přeskakovali nekonečně dlouhé záběry o ničem. Jeden díl druhé série by si vystačil se stopáží kraťasu, takže celá série by se vešla do stopáže jednoho hodinového dílu. Tak příšerně špatné to bylo. Osobně nevím, jestli mám chuť vůbec mrhat časem s třetí řadou, ale asi to ze zvědavosti zkusím. Pokud jste stále neviděli, první dvě řady The Last of Us najdete na

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklam

0: It's Charlie XCX. Are you having a brat summer? I'm sorry, what is it again? Is it?
1: We agree to brat summer forever.
0: Don't you just think the whole, like, keep having a brat summer thing is a bit cringe?
1: It's all cringe. Good to go again.
2: Na Sky Showtime přistál exkluzivně film The Moment, ve kterém si britská popová hvězda Charlie XCX zahrála samu sebe, tedy skoro. Jde o mokument, tedy hraný film natočený jako dokument. Vrací nás na konec roku 24, kdy Charlie XCX zažívala vrchol slávy díky albu Bread, které se stalo takovým fenoménem, že se celému létu začalo říkat Bread Summer. Její filmové alter ego se chystá na první velké arénové turné a k tomu má vzniknout i koncertní film. Jenže do hry vstupují sponzoři, nahrávací společnost a hlavně nafoukaný švédský režisér v podání Alexandra Skarsgårda, který chce na celé show změnit úplně všechno. Hudbu složil Charlie dlouholetý spolupracovník A.G. Cook, šéfovou vydavatelství hraje Roujena Arquette a mihnou se i Rachel Sennett nebo Kylie Jenner. Režie se ujal Aidan Zemery, který dosud točil hlavně videoklipy a tohle je jeho celovečerní debut. Film měl premiéru v lednu na festivalu Sundance a kritici chválili hlavně herecký výkon Charlie XCX a Skarsgårda. Méně už samotnou satiru hudebního biznisu, kterému podle nich chyběly ostřejší zoubky. The Moment najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime.
3: I'm so sorry, that will never happen again.
4: We've got Amazon financing a concert film.
5: Like this? Is that hot?
6: So we got the director.
7: Been holed up in here with quite a few artists. Some of these elements will probably turn people off. We don't want to offend anyone.
3: Sorry, I'm really confused right now. She's singing about cocaine.
7: Literally or metaphorically?
3: What's metaphorical cocaine?

0: 이민도 감독?
1: 아, 남궁이가 뭐가 아쉬워가지고 저런 4대 보험도 안 들으려나.
2: 아, 진짜 이번 영화 망해도 돼?
3: Ta ste kapesníky Prime Video uvádí další romanťák, korejský seriál Love Other Than Yours. Tentokrát ale nejde o to, jestli se dva lidé do sebe zamilují, to už mají dávno za sebou. Ho a Lee spolu chodí 10 let a z velké vášně se mezi tím stala klidná jistota. On je společenský pohodář, pracuje ve firmě vyrábějící pochutiny a je přesvědčený, že je na čase konečně vytáhnout prstýnek. Ona je filmová režisérka, která prochází nejtěžším obdobím své kariéry a právě v té chvíli potká muže, o kterého zpočátku vůbec nestála. Jenže city si nevybírají a tak musí oba odpovědět na otázku, kterou si položí leckterý dlouholetý pár. Jsme spolu, protože se pořád chceme nebo už jen ze zvyku. Hlavní dvojici hrají Seo Kang-yoon a An Yoon-ji, kteří mají za sebou řadu úspěšných korejských seriálů. 14-dílná série vznikala pro korejskou televizi KBS a na Prime Video zamířila souběžně s korejskou premiérou. Romantiárnu na asijský způsob Love Other Than Yours najdete nově na Prime Video.
2: Terinimante, co je hengokettan kiyok, nanen kugol kuk mandel goyeyo.
4: Uriye sarangen, donen bancagisi annenda.
5: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

My si ještě zopakujeme, co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 10. září. Dorazila Magická posedlost 2. Sandra Bullock a Nicole Kidman se po 28 letech vracejí jako čarodějnické sestry Owensovy a tentokrát musí zlomit temnou kletbu, která hrozí zničit celý jejich rod. Nechybí ani tetičky v podání Diane Wiest a Stockard Channing. Kdo má rád pohled do zákulisí restaurací, neměl by minout v kinech film Tony o mladém Anthony Bourdainovi, který místo spisovatelské kariéry skončí na letní brigádě v kuchyni restaurace a zjistí, že tenhle svět má vlastní pravidla. Budoucího slavného šéfkuchaře hraje Dominic Sessa, po jeho boku pak Antonio Banderas. Pořádnou jízdu slibuje korejský sci-fi thriller Hope od Na Hong Jina. Odlehlou vesnici terorizuje záhadná bytost a z lovců se brzy stává kořist. Film soutěžil v Cannes a objeví se v něm i Michael Fassbender s Alicia Vikander. Z Francie dorazil do kin

a nabízí i jejich první společné rozhovory po více než 20 letech. Scénář napsal Steven Knight, tvůrce Gangu z Birminghamu. Na závěr novinka pro vaše pidižvíky. Francouzská animovaná pohádka Dívka v oblacích o 10leté Providence mluvící morčeti a kouzelném peru, které mění fantazii ve skutečnost. Tak to bychom měli. Přehled posledních novinek v kinech. Hovk!

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
1: Recovery plan. Endpoint detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: bercontrol.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.

0: www.hyundai-rimazov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že nový týden začínáte se Zun Rádiem, tak je to správné, tak to má být. Ostatně Zun Rádio je království nejlepší hudby v českém éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme na těleso, které si zaslouží potlesk už jen za drzost. Jmenuje se Charikl, obíhá slunce kdesi mezi Saturnem a Uranem a měří v průměru pouhé 250 kilometrů. A ono má prstence. Dva. Jakoby si malý asteroid řekl, že když to zvládne Saturn, zvládne to i on, jen v menším provedení. Jak popsal portál space.com, astronomové z Institutu astrofyziky Andaluzie teď pomocí vesmírného teleskopu Jamesa Webba zjistili, že se ty prstence mění. Vnitřní zhoustl, vnější naopak prořídl. Měřili to metodou zákrytu hvězdy, tedy sledovali, jak Charikl při přeletu ubírá hvězdě světlo. Přesnost zajistila i evropská mise Gaia. Příčina změn zůstává záhadou. Vědci přiznávají, že musí přepsat představy o tom, jak prstence u malých těles vznikají a co je drží pohromadě. Tak si to venku zkontrolujte. Obloha dnes hraje na dvě kolečka. Mějte se pozemsky.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: education was so important to us, it was sort of all that we really did know outside of music, and it was impressed on us that it was important.
1: Sister Sledge vstupují 8. září 84 do hlavní britské hitparády na 32. místě se znovu vydaným singlem Lost in Music. Není ale stejný jako před 5 lety. Single si totiž vzal do parády Nile Rodgers a představuje ho v novém remixu. Lost in Music bude mít větší úspěch než originál, když se vyšplhá až na 4. příčku a Sister Sledge získají stříbrnou desku za prodeje v Británii.
0: I would say the music thing was more recreation and it was fun.
2: Let's sample it. Ladies and gentlemen, Sister Sledge.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem. Robot. Ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatva.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka.

frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Minulý týden se na pražské burze psala historie. Začalo totiž obchodování s prvním českým ETF na index PX. Tento burzovně obchodovaný fond od Wood & Company umožňuje investici do indexu pražské burzy na jedno kliknutí a své místo si může najít v portfoliu celé řady drobných i velkých investorů. Hlavně je to však významné obohacení ekosystému českého kapitálového trhu. Kritici namítají, že index PX je poměrně koncentrovaný a je, ale právě nová studna kapitálu může přilákat ke vstupu na burzu nové společnosti. Jak hluboká může být? Miroslav Nosal z Wood & Company by v tomto pasivním fondu do roka chtěl vidět alespoň miliardu korun. Obchodní objem na tomto ETF-ku za první týden přesáhnul 76 milionů korun. Asi byste uhádli, že toto ETF je také hlavním tématem našeho burzovního newsletteru, kde odkazujeme na tiskové zprávy, rozhovory a podcasty o jeho parametrech i vzniku. Dosáhla pražská burza díky této zprávě nového vrcholu? Index PX minulý týden ztrácel o procento. Nedařilo se především zbrojařům, kdy Colt i Czechoslova Group odepsali 4%. CSG tak navázalo na 12% ztrátu z předminulého týdne, podobně jako Rheinmetall v Německu. Naopak Doosan Škoda Power přidal 3% a Photon Energy přes 6%, čím však pouze vymazal starší ztráty. Týden přinesl hned dva výsledkové reporty. Foodshop za první pololetí reportoval 8% růst tržeb a i když v druhé polovině roku očekává akceleraci, snížil horní mez výhledu tržeb i zisku EBITDA. Eurovac v první polovině roku dosáhnul 11% růstu čistých výnosů a naopak zvýšil dolní mez výhledu svého očištěného hotovostního zisku EBITDA. Tento týden bude reportovat Gevorkian a Colt CZ Group. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od Coltu očekává rekordní čísla, především díky konsolidaci syntézie Nitrocellulose. Z dalších zpráv Spur i Dalby ze skupiny Coltu dodá optické řešení pro granátomety dánskému ministerstvu obrany. ČES získal souhlas pro zavezení nového paliva Westinghouse do Temelína a plánuje zrychlit výstavbu solárů. Juraj Vozár realizoval již dříve oznámený prodej majoritního podílu ve výrobci obuvy Pravos Plus polskému Arlenu. Pohled do makrosvěta. Průmysl v červenci meziročně stagnoval. Stavebnictví vzrostlo o 1,8%. Podíl nezaměstnaných v srpnu vzrostl na 5,1%. Inflace v srpnu zrychlila na očekávaných 1,9% a její zvyšování bude pokračovat, projektují v Komerční bance. Tento týden budou zveřejněny ceny v průmyslu a zahraničním obchodu. A zatímco Evropská centrální banka minulý týden zvýšila sazby o 0,25%, od té naší se čeká stabilita. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme na těleso, které si zaslouží potlesk už jen za drzost. Jmenuje se Charikl, obíhá slunce kdesi mezi Saturnem a Uranem a měří v průměru pouhé 250 kilometrů. A ono má prstence. Dva. Jakoby si malý asteroid řekl, že když to zvládne Saturn, zvládne to i on, jen v menším provedení. Jak popsal portál space.com, astronomové z Institutu astrofyziky Andaluzie teď pomocí vesmírného teleskopu Jamesa Webba zjistili, že se ty prstence mění. Vnitřní zhoustl, vnější naopak prořídl. Měřili to metodou zákrytu hvězdy, tedy sledovali, jak Charikl při přeletu ubírá hvězdě světlo. Přesnost zajistila i evropská mise Gaia. Příčina změn zůstává záhadou. Vědci přiznávají, že musí přepsat představy o tom, jak prstence u malých těles vznikají a co je drží pohromadě. Tak si to venku zkontrolujte. Obloha dnes hraje na dvě kolečka. Mějte se pozemsky.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: od. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Pro paníčka. Jde, omlouvám se.
2: To nic nevadí, to je dobrý.
1: Bože, jsem ta nejnešikovnější holka na světě.
2: Každý občas zakopneme.
1: Tomu říkám životní postoj. Jste hodnej, že jste tak milej. Jste být taky pěknej vůl.
3: Režisér Top Gunu, policajta z Beverly Hills či posledního skauta vypustil do kin 10. září 93 nový snímek, romantickou kriminálku Pravdivá romance, a v půli září je jasné, že to je komerční průšvih.
2: Šla jste na 3 filmy o kung fu?
1: Jasně, proč ne?
2: Jen tak? Jste holka podle mýho gusta, nic víc.
1: Vždycky, když jdu z kina, ráda si dám kus koláče a proberu ten film. Taky rád po kině chodíte na koláč?
3: I když se na Pravdivou romanci moc nechodí, je to klenot. Za jehož scénářem stojí začínající Quentin Tarantino, který prodal tento příběh, aby získal finance pro svůj debutový celovečerní režijní počin Gauneři.
4: Ty vole, jak seš furt zhulenej, jsi schopnej dělat strašný pičovi. Nedivil bych se, kdybych hulil tak.
3: Herecké složení je jedním slovem pecka, a to i v malých rolích. Od hlavních protagonistů Patricii Arquette a Christiana Slatera přes Dennise Hoppera, Kilmera, Oldmana, Walkena, Gandolfiniho či Breda Pitta až po Samuela L. Jacksona. Je to zatraceně chutný mix úžasných herců, skvělého syrového scénáře Tarantina a Scottovy režie, která je zábavná i násilná v tom nejlepším slova smyslu.
2: Zabil jsem. Chceš hambáč? Já umírám.
1: Dělá si srandu?
2: Nedělám. Ten hajzl nestojí za jedinou slzu. Měl jsem chcípnout já? Byla bys si radši? To bys si chtěla? Nebo ho snad miluješ? Tam jsem se tě, jestli ho miluješ, he?
1: To, co jsi udělal...
2: Co?
1: To je tak romantický.
3: Scénář Pravdivé romance byl původně součástí 500-stránkového díla nazvaného The Open Road. Protože se ale nedalo předpokládat, že by jakékoliv studio vzalo tuto formu, příběh byl rozdělen a jeho druhá část bude použita na další kultovní klasiku. Takový normální zabijáci, která bude mít premiéru za rok.
5: Lhář si musí dát pozor na 17 věcí, aby se neprozradil. Chlap musí hlídat 17 výrazů, ženská až 20. To, co předvádíte, je amatérské. Vím, že víte, kde jsou, tak mi to řekněte. Nežli udělám něco, co nepůjde vzít zpět.
3: Přestože tento film Quentin nerežíroval a během natáčení se nikdy neobjevil na place, bude Pravdivá romance považována za pevnou součást Tarantinova filmového vesmíru. Prvním vodítkem k tomu je postava producenta Lee Donovice, který je vnukem seržanta Donnyho Donovice z Hanebných panchartů. A druhým důkazem je skutečnost, že pan Bílý v Gaunerech zmiňuje práci s dívkou jménem Alabama.
6: Proboha, je skutečnej. Máš tady pořádnou porci kokainu.
2: Já vím.
6: Uvědomuješ si vůbec, kolik ho tu máš?
2: Ne, řekni mi to.
6: To já nevím, ale je toho sakra moc.
3: I přes počáteční neúspěch v kinech nakonec se podaří s odřenýma ušima srovnat rozpočet. Pozitivní recenze, chválící dialogy, postavy a nekonvenční styl pomohou získat kultovní status tomuto snímku, který bude považován za jeden z nejlepších Scottových režijních počinů a jeden z nejlepších i nejdynamičtějších amerických filmů 90. let.
6: To je Drexlův Cox?
2: Ne. Drexel je mrtvej a teď je ten Cox můj. Můžu si s ním dělat, co chci. Rád bych ho prodal. A potom s Alabamou skočil do letadla a celý život bych utrácel.
3: Magazín Empire označí v roce 2017 Pravdivou romanci za 83. nejlepší film všech dob, když napíše: to, jak Tony Scott zacházel se scénářem Quentina Tarantina, vypadalo jako filmový ekvivalent žvíkačky s příchutí kokainu. Zářivá, chutná cukrovinka s opojně násilným nádechem, která přímo přitáhla do vedlejších rolí omračující velká herecká jména.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako
3: služba. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně

0: www.cybercentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: Rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno,

0: velkou moc.
1: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Minulý týden se na pražské burze psala historie. Začalo totiž obchodování s prvním českým ETF na index PX. Tento burzovně obchodovaný fond od Wood & Company umožňuje investici do indexu pražské burzy na jedno kliknutí a své místo si může najít v portfoliu celé řady drobných i velkých investorů. Hlavně je to však významné obohacení ekosystému českého kapitálového trhu. Kritici namítají, že index PX je poměrně koncentrovaný a je, ale právě nová studna kapitálu může přilákat ke vstupu na burzu nové společnosti. Jak hluboká může být? Miroslav Nosal z Wood & Company by v tomto pasivním fondu do roka chtěl vidět alespoň miliardu korun. Obchodní objem na tomto ETF-ku za první týden přesáhnul 76 milionů korun. Asi byste uhádli, že toto ETF je také hlavním tématem našeho burzovního newsletteru, kde odkazujeme na tiskové zprávy, rozhovory a podcasty o jeho parametrech i vzniku. Dosáhla pražská burza díky této zprávě nového vrcholu? Index PX minulý týden ztrácel o procento. Nedařilo se především zbrojařům, kdy Colt i Czechoslova Group odepsali 4%. CSG tak navázalo na 12% ztrátu z předminulého týdne, podobně jako Rheinmetall v Německu. Naopak Doosan Škoda Power přidal 3% a Photon Energy přes 6%, čím však pouze vymazal starší ztráty. Týden přinesl hned dva výsledkové reporty. Foodshop za první pololetí reportoval 8% růst tržeb a i když v druhé polovině roku očekává akceleraci, snížil horní mez výhledu tržeb i zisku EBITDA. Eurovac v první polovině roku dosáhnul 11% růstu čistých výnosů a naopak zvýšil dolní mez výhledu svého očištěného hotovostního zisku EBITDA. Tento týden bude reportovat Gevorkian a Colt CZ Group. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od Coltu očekává rekordní čísla, především díky konsolidaci Synthesie Nitrocellulose. Z dalších zpráv Spur i Dalby ze skupiny Coltu dodá optické řešení pro granátomety dánskému ministerstvu obrany. ČES získal souhlas pro zavezení nového paliva Westinghouse do Temelína a plánuje zrychlit výstavbu solárů. Juraj Vozár realizoval již dříve oznámený prodej majoritního podílu ve výrobci obuvy Pravos Plus polskému Arlenu. Pohled do makrosvěta. Průmysl v červenci meziročně stagnoval. Stavebnictví vzrostlo o 1,8%. Podíl nezaměstnaných v srpnu vzrostl na 5,1%. Inflace v srpnu zrychlila na očekávaných 1,9% a její zvyšování bude pokračovat, projektují v Komerční bance. Tento týden budou zveřejněny ceny v průmyslu a zahraničním obchodu. A zatímco Evropská centrální banka minulý týden zvýšila sazby o 0,25%, od té naší se čeká stabilita. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska hledáme mimozemšťany a vězte mi, na tom nejmíň romantickém místě, jaké si dokážete představit. V kýblu měsíčního prachu. Jak popsal Universe Today, vědci ze SETI institutu navrhují přestat čekat na rádiový signál, který někdo vyslal možná před miliardou let, a místo toho hledat drobné částice cizí technologie přímo v měsíčním regolitu. Měsíc totiž nemá atmosféru, nemá oceány, nemá tektoniku. Je to prostě nejlepší smetiště ve sluneční soustavě, které nikdy nikdo nevynesl. Zrnka z pokročilé keramiky, grafenu nebo slitin titanu s wolframem prý v kosmu vydrží klidně miliardu let. Problém? V jednom krychovém metru měsíční půdy, to je půl druhé tuny hlíny, je přes bilion mikroskopických zrnek. Takže se do toho pustí umělá inteligence a elektronový mikroskop. A i když nenajdou nic, dozvíme se něco. Krásná věda, prohrábnout tunu prachu a zjistit, že jsme možná sami. Tak si dneska někdo pořádně zamyslí.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: It was my dream ever since I was 4 or 5 to be a successful recording artist. And I wanted it so bad that it had to happen.
2: 5. září 1994 přichází se svým debutovým singlem I Wanna Be Down 15-letá Brandy, která si už před lety jasně nalinkovala své cíle.
1: My ultimate goals are to be the most successful 15-year-old in the business, the youngest 15-year-old in the business to ever win music awards, Grammys, all those sorts of things. And I think I have the potential to do that. So I'm gonna go for it.
2: Nejen tento multiplatinový crossover hit, ale i celá deska velmi překvapí a Brandy si skutečně hned při svém debutu odnese několik ocenění, včetně 2

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

Smashing Starter. A Guten Morgen, everybody. Takto pri pondelku. Zdravá sample, začína rana vece, toto je Zoom Radio Dub Plus. Ovie, ovie.

do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Pokiaľ sa chceš dostať do raja, vieš, čo si máš kúpiť. Hyundai. Amen. Morrissey, Fermo, Barbara Tucker, Let Me Be. No a inak zdravím celú Českú republiku, celý svet. Všetkých správne naladených.

pozdravím dubajského princa do Jablonskej sklárny. Marečku, krásne ráno. Pozdravím Fištrona, pozdravím pana Faráže, Valtra, Lili.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává, prostě vám ukáže, kam vyrazit.

0: hned teď. Přes 30 000 typů na výlety ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace Na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
2: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom.
4: Tak co? Dobrý?

disco funky jazzy groovy. Erwin and Fire, September. V češtině září.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NUK.

0: Vaškovi.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
3: Večeře, jak napijte v ně.
4: Mami, já už nemám hlad.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
2: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Minulý týden se na pražské burze psala historie. Začalo totiž obchodování s prvním českým ETF na index PX. Tento burzovně obchodovaný fond od Wood & Company umožňuje investici do indexu pražské burzy na jedno kliknutí a své místo si může najít v portfoliu celé řady drobných i velkých investorů. Hlavně je to však významné obohacení ekosystému českého kapitálového trhu. Kritici namítají, že index PX je poměrně koncentrovaný a je, ale právě nová studna kapitálu může přilákat ke vstupu na burzu nové společnosti. Jak hluboká může být? Miroslav Nosal z Wood & Company by v tomto pasivním fondu do roka chtěl vidět alespoň miliardu korun. Obchodní objem na tomto ETF-ku za první týden přesáhnul 76 milionů korun. Asi byste uhádli, že toto ETF je také hlavním tématem našeho burzovního newsletteru, kde odkazujeme na tiskové zprávy, rozhovory a podcasty o jeho parametrech i vzniku. Dosáhla pražská burza díky této zprávě nového vrcholu? Index PX minulý týden ztrácel o procento. Nedařilo se především zbrojařům, kdy Colt i Czechoslova Group odepsali 4%. CSG tak navázalo na 12% ztrátu z předminulého týdne, podobně jako Rheinmetall v Německu. Naopak Doosan Škoda Power přidal 3% a Photon Energy přes 6%, čím však pouze vymazal starší ztráty. Týden přinesl hned dva výsledkové reporty. Foodshop za první pololetí reportoval 8% růst tržeb a i když v druhé polovině roku očekává akceleraci, snížil horní mez výhledu tržeb i zisku EBITDA. Eurovac v první polovině roku dosáhnul 11% růstu čistých výnosů a naopak zvýšil dolní mez výhledu svého očištěného hotovostního zisku EBITDA. Tento týden bude reportovat Gevorkian a Colt CZ Group. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od Coltu očekává rekordní čísla, především díky konsolidaci Synthesie Nitrocellulose. Z dalších zpráv Spur i Dalby ze skupiny Coltu dodá optické řešení pro granátomety dánskému ministerstvu obrany. ČES získal souhlas pro zavezení nového paliva Westinghouse do Temelína a plánuje zrychlit výstavbu solárů. Juraj Vozár realizoval již dříve oznámený prodej majoritního podílu ve výrobci obuvy Pravos Plus polskému Arlenu. Pohled do makrosvěta. Průmysl v červenci meziročně stagnoval. Stavebnictví vzrostlo o 1,8%. Podíl nezaměstnaných v srpnu vzrostl na 5,1%. Inflace v srpnu zrychlila na očekávaných 1,9% a její zvyšování bude pokračovat, projektují v Komerční bance. Tento týden budou zveřejněny ceny v průmyslu a zahraničním obchodu. A zatímco Evropská centrální banka minulý týden zvýšila sazby o 0,25%, od té naší se čeká stabilita. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: Nejdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně daleko za Neptun, kam ani ten nejtrpělivější astronom nedohlédne bez pomoci. Hubbleův teleskop a James Webb spojili síly a objevili 27 nových transneptunických těles. Všechna menší než 40 kilometrů, to nejmenší má v průměru pouhých 10. Jak popisuje space.com, jde o nejhlubší průzkum téhle ledové končiny vůbec a svítivost těch objektů odpovídá pozorování světůšek na měsíci ze Země. A teď to zajímavé. Modely předpovídaly, že drobná tělesa budou rozmácená srážkami a budou mít jinou barvu než jejich větší sourozenci. Ona ale vypadají naprosto nedotčeně, jako v den svého vzniku. 4,5 miliardy let ve vesmíru a ani škrábanec. Vědci teď řeší, jestli tam nahoře k srážkám nedochází tak často, nebo jestli ta kerýska prostě umí držet tvar líp, než jsme čekali. Držte se svých drah, přátelé, ta moje se osvědčila. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
5: Stroboskopická mucha!
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
8: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
9: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
7: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
8: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
10: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
11: Když víš, co máš dělat, tak ať to má stejně.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Commodores přichází 12. září 1983 se svým 13. albem Commodores 13 a první deskou po odchodu Lionela Richieho, který zahájil solovou kariéru.
2: Listen, you know what solo means? Solo means you get another band. I already had a band. The problem that happened with the Commodores was it was so difficult from a press point of view.
1: Takže to nebyla touha po vlastním růstu.
2: The press kept saying terrible things like, what's a guy like Lionel Richie doing in a band like the Commodores? Or finally, Lionel Richie comes on stage and he sings his love songs. Try to go back to a rehearsal after that.
1: Je jasné, že takové narážky zrovna nepomohou, zvlášť v tak vachrlatých vztazích, které v kapelách bývají. Commodores se s jejich 13 nebudou mít valný úspěch a otřepou se až za 2 roky, kdy se opět dostanou do top 10. A pak? Pak už nic.
2: We didn't really think of it as being this long. It's just going to be a break for a minute to kind of, it's just that right after that, All Night Long happened.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít den zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Dnes nás čeká španělská černá komedie Tenhle tým letí na Netflixu, kde se firemní team building změní v bitevní pole. Sky Showtime uvádí exkluzivní dokument The Moment Charlie XCX. Korejská romance Love Other Than Yours vás dojme na Prime Video a poslední řada The Last of Us vzniká definitivně bez Naughty Dog. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: ¿Hola?
1: ¿Qué haces aquí?
0: ¿Vuelvo hoy?
1: No, volvería mañana.
0: Tengo una cosita que contar.
2: Señores, se acabó la fiesta, ¿eh?
0: El team building de este año.
3: Na Netflixu nově najdete španělskou černou komedii Tenhle tým letí. A jestli vás v práci čeká podzimní team building, možná si ji pustíte až po něm. Firma Tio Mořel zbývala kdysi nekorunovanou královnou španělských sírů. Dnes už je to trochu zrezivělý podnik, který se snaží hlavně udržet ono zdání. Vedení proto vymyslí motivační výjezd do vesnice, kde firma kdysi vznikla, aby se zaměstnanci vrátili k tradičním hodnotám. Nadšení se nekoná. A když vyjde najevo, že se chystá hromadné propouštění, z výletu na venkov se stane bitevní pole plné podlézání, zrady a vynášení informací. V hlavních rolích se představí Maribel Verdú a Alejandra Jiménez jako zaměstnankyně, která se právě vrátila z mateřské. Scénář napsali Adolfo Valor a Cristobal Garrido, autoři španělského sitcomu Camera Café, a produkovalo ho studio Zeta, které stojí i za úspěšným seriálem Elita. Maribel Verdú při propagaci filmu dokonce prohlásila, že by to klidně mohl být horor. Tenhle tým letí najdete nyní na Netflixu.
4: Lo veo más motivado.
2: ¿Pero para qué quieren ir a restaurantes si coméis siempre de tupper?
5: ¡Pero para blanquear, como hace todo el mundo!
2: Expiramos y borrón y cuenta nueva.
6: Salir fuera en cada prueba y pisar cuellos.
7: Metafóricamente.
6: ¿O no?
2: ¿Pero estás de coña?
8: Three, two, one, cheese.

Seriál The Last of Us od HBO se blíží k finále, jenže tentokrát bez lidí, kteří celý příběh vymysleli. Neil Druckmann, autor herní předlohy a šéf studia Naughty Dog, v rozhovoru pro The Washington Post potvrdil, že on ani jeho studio nemají na třetí řadu žádný tvůrčí vliv a přiznal, že vlastně ani neví, jak natáčení pokračuje. Druckmann ze seriálu odešel už loni v létě, aby se mohl naplno věnovat nové hře Intergalactic. S ním odešli i další scénáristé spojení s herní předlohou, takže kormidlo teď drží sám Craig Mazin, spolutvůrce seriálu a autor oceňovaného Černobylu. Třetí řada převezme pohled Abby v podání Caitlin Dever, vrací se i Bella Ramsey jako Ellie. Natáčí se od března v Kanadě, premiéra je plánovaná na rok 2027 a podle šéfa HBO Caseyho Bloise to bude nejspíš řada poslední. Hráči ale truchlit nemusí. Druckmann naznačil, že Naughty Dog's The Last of Us ještě nekončí a má rozpracovaný hned několik projektů. Po rozporuplně přijaté druhé řadě bude mít Mazin co dokazovat. Přiznejme si, druhá řada byla nekonečně zdlouhavé peklo, co nemělo co říct. My jsme vydrželi jen několik dílů a přeskakovali nekonečně dlouhé záběry o ničem. Jeden díl druhé série by si vystačil se stopáží kraťasu, takže celá série by se vešla do stopáže jednoho hodinového dílu. Tak příšerně špatné to bylo. Osobně nevím, jestli mám chuť vůbec mrhat časem s třetí řadou, ale asi to ze zvědavosti zkusím. Pokud jste stále neviděli první dvě řady The Last of Us,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Sontro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: It's Charlie XCX. Are you having a brat summer? I'm sorry, what is it again? Is it?
1: We agreed to brat summer forever.
0: Don't you just think the whole, like, keep having a brat summer thing is a bit cringe?
1: It's all cringe. Good to go again?
2: Na Sky Showtime přistál exkluzivně film The Moment, ve kterém si britská popová hvězda Charlie XCX zahrála samu sebe, tedy skoro. Jde o Mokument, tedy hraný film natočený jako dokument. Vrací nás na konec roku 24, kdy Charlie XCX zažívala vrchol slávy díky albu Bread, které se stalo takovým fenoménem, že se celému létu začalo říkat Bread Summer. Její filmové alter ego se chystá na první velké arénové turné a k tomu má vzniknout i koncertní film. Jenže do hry vstupují sponzoři, nahrávací společnost a hlavně nafoukaný švédský režisér v podání Alexandra Skarsgårda, který chce na celé show změnit úplně všechno. Hudbu složil Charlie dlouholetý spolupracovník A.G. Cook. Šéfovou vydavatelství hraje Roujena Arquette a myhnou se i Rachel Sennott nebo Kylie Jenner. Režie se ujal Aiden Zamery, který dosud točil hlavně videoklipy a tohle je jeho celovečerní debut. Film měl premiéru v lednu na festivalu Sundance a kritici chválili hlavně herecký výkon Charlie XCX a Skarsgårda. Méně už samotnou satiru hudebního biznisu, kterému podle nich chyběly ostřejší zoubky. The Moment najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime.
3: I'm so sorry, that will never happen again.
4: We've got Amazon financing a concert film.
5: Like this? Is that hot?
4: So we've got the director.
6: Been holed up in here with quite a few artists. Some of these elements will probably turn people off. We don't want to offend anyone.
3: Sorry, I'm really confused right now. She's singing about cocaine.
6: Literally or metaphorically?
3: What's metaphorical cocaine?

0: 이민도 감독?
1: 아, 남궁이가 뭐가 아쉬워가지고 저런 4대 보험도 안 들으려나.
2: 아, 진짜 이번 영화 망해도 돼?
3: Ta ste kapesníky Prime Video uvádí další romanťák, korejský seriál Love Other Than Yours. Tentokrát ale nejde o to, jestli se dva lidé do sebe zamilují, to už mají dávno za sebou. Ho a Lee spolu chodí 10 let a z velké vášně se mezi tím stala klidná jistota. On je společenský pohodář, pracuje ve firmě vyrábějící pochutiny a je přesvědčený, že je na čase konečně vytáhnout prstýnek. Ona je filmová režisérka, která prochází nejtěžším obdobím své kariéry a právě v té chvíli potká muže, o kterého zpočátku vůbec nestála. Jenže city si nevybírají a tak musí oba odpovědět na otázku, kterou si položí leckterý dlouholetý pár. Jsme spolu, protože se pořád chceme, nebo už jen ze zvyku. Hlavní dvojici hrají Seo Kang-yoon a An Yoon-ji, kteří mají za sebou řadu úspěšných korejských seriálů. 14-dílná série vznikala pro korejskou televizi KBS a na Prime Video zamířila souběžně s korejskou premiérou. Romantiárnu na asijský způsob Love Other Than Yours najdete nově na Prime Video.
2: 대리님한테 제일 행복했던 기억, 나는 그걸 꼭 만들 거예요.
4: 우리의 사랑은 더는 반짝이지 않는다.
5: 4 důvody pro DAB.

My si ještě zopakujeme, co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 10. září. Dorazila magická posedlost 2. Sandra Bullock a Nicole Kidman se po 28 letech vracejí jako čarodějnické sestry Owensovy a tentokrát musí zlomit temnou kletbu, která hrozí zničit celý jejich rod. Nechybí ani tetičky v podání Diane Weist a Stockard Channing. Kdo má rád pohled do zákulisí restaurací, neměl by minout v kinech film Tony o mladém Anthony Bourdainovi, který místo spisovatelské kariéry skončí na letní brigádě v kuchyni restaurace a zjistí, že tenhle svět má vlastní pravidla. Budoucího slavného šéfkuchaře hraje Dominic Sessa, po jeho boku pak Antonio Banderas. Pořádnou jízdu slibuje korejský sci-fi thriller Hope od Na Hong Jina. Odlehlou vesnici terorizuje záhadná bytost a z lovců se brzy stává kořist. Film soutěžil v Cannes a objeví se v něm i Michael Fassbender s Alicia Vikander. Z Francie dorazil do kin thriller Guru, kde Pierre Nanny hraje nejsledovanějšího kouče osobního rozvoje v zemi. Jeho semináře ale postupně připomínají spíš sektu. Česká produkce nabízí v kinech dramedy Léčivé účinky sebeklamu podle divadelní hry Erika Emanuela Schmidta o nobelovském spisovateli, který se před láskou schoval do srubu uprostřed lesů. Pro fanšmekry je v kinech animované pásmo Tahle země není pro slimáky. Tři krátké filmy o těch, kteří se nevejdou do pravidel světa kolem sebe. A fanoušci Britpopu mají povinnou zastávku. Dokument Oasis Don't Look Back in Anger sleduje loňský návrat bratrů Gallagherových na společné turné a nabízí i jejich první společné rozhovory po více než 20 letech. Scénář napsal Steven Knight, tvůrce Gangu z Birminghamu. Na závěr novinka pro vaše pidižvíky. Francouzská animovaná pohádka Dívka v oblacích o 10leté Providence mluvící morčeti a kouzelném peru, které mění fantazii ve skutečnost. Tak to bychom měli. Přehled posledních novinek v kinech. Hovk.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zdatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
4: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že nový týden začínáte se Zun Rádiem, tak je to správné, tak to má být. Ostatně Zun Rádio je království nejlepší hudby v českém éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
7: Když víš, co máš dělat,

Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčel

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Andrea Fiorino, now.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Minulý týden se na pražské burze psala historie. Začalo totiž obchodování s prvním českým ETF na index PX. Tento burzovně obchodovaný fond od Wood & Company umožňuje investici do indexu pražské burzy na jedno kliknutí a své místo si může najít v portfoliu celé řady drobných i velkých investorů. Hlavně je to však významné obohacení ekosystému českého kapitálového trhu. Kritici namítají, že index PX je poměrně koncentrovaný a je, ale právě nová studna kapitálu může přilákat ke vstupu na burzu nové společnosti. Jak hluboká může být? Miroslav Nosal z Wood & Company by v tomto pasivním fondu do roka chtěl vidět alespoň miliardu korun. Obchodní objem na tomto ETF-ku za první týden přesáhnul 76 milionů korun. Asi byste uhádli, že toto ETF je také hlavním tématem našeho burzovního newsletteru, kde odkazujeme na tiskové zprávy, rozhovory a podcasty o jeho parametrech i vzniku. Dosáhla pražská burza díky této zprávě nového vrcholu? Index PX minulý týden ztrácel o procento. Nedařilo se především zbrojařům, kdy Colt i Czechoslova Group odepsali 4%. CSG tak navázalo na 12% ztrátu z předminulého týdne, podobně jako Rheinmetall v Německu. Naopak Doosan Škoda Power přidal 3% a Photon Energy přes 6%, čím však pouze vymazal starší ztráty. Týden přinesl hned dva výsledkové reporty. Foodshop za první pololetí reportoval 8% růst tržeb a i když v druhé polovině roku očekává akceleraci, snížil horní mez výhledu tržeb i zisku EBITDA. Eurovac v první polovině roku dosáhnul 11% růstu čistých výnosů a naopak zvýšil dolní mez výhledu svého očištěného hotovostního zisku EBITDA. Tento týden bude reportovat Gevorkian a Colt CZ Group. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od Coltu očekává rekordní čísla, především díky konsolidaci Synthesie Nitrocellulose. Z dalších zpráv Spur i Dalby ze skupiny Coltu dodá optické řešení pro granátomety dánskému ministerstvu obrany. ČES získal souhlas pro zavezení nového paliva Westinghouse do Temelína a plánuje zrychlit výstavbu solárů. Juraj Vozár realizoval již dříve oznámený prodej majoritního podílu ve výrobci obuvy Pravos Plus polskému Arlenu. Pohled do makrosvěta. Průmysl v červenci meziročně stagnoval. Stavebnictví vzrostlo o 1,8%. Podíl nezaměstnaných v srpnu vzrostl na 5,1%. Inflace v srpnu zrychlila na očekávaných 1,9% a její zvyšování bude pokračovat, projektují v Komerční bance. Tento týden budou zveřejněny ceny v průmyslu a zahraničním obchodu. A zatímco Evropská centrální banka minulý týden zvýšila sazby o 0,25%, od té naší se čeká stabilita. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
3: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme na těleso, které si zaslouží potlesk už jen za drzost. Jmenuje se Charikl, obíhá slunce kdesi mezi Saturnem a Uranem a měří v průměru pouhé 250 kilometrů. A ono má prstence. Dva. Jakoby si malý asteroid řekl, že když to zvládne Saturn, zvládne to i on, jen v menším provedení. Jak popsal portál space.com, astronomové z Institutu astrofyziky Andaluzie teď pomocí vesmírného teleskopu Jamesa Webba zjistili, že se ty prstence mění. Vnitřní zhoustl, vnější naopak prořídl. Měřili to metodou zákrytu hvězdy, tedy sledovali, jak Charikl při přeletu ubírá hvězdě světlo. Přesnost zajistila i evropská mise Gaia. Příčina změn zůstává záhadou. představy o tom, jak prstence u malých těles vznikají a co je drží pohromadě. Tak si to venku zkontrolujte. Obloha dnes hraje na dvě kolečka. Mějte se pozemsky.